Jestli a nemáš to, co chcem, vypustíme psi ven jak pan Burns. Pak ti přejedeme ksicht našema kolama BMX. A bude, vole, budeš vědět, že jsou místa, kam nesmíš, vole. Že je území, který ovládáme my. A náš kápu Čenda, který se brzo vrátí z lap

0: to zas budem hájit. Olda má privát, jeho rodiče odjeli na chatu, vrátí se až v sobotu. Všichni ze sídláku moc dobře ví, že to u Oldy bude hrozně dobrý. Vodky, rumy, jointy, tisíc piv, co víc chtít, z repráku nás ilmetik.
1: One love, one love, one love, one love.

0: kamenami jak met. Zpátky do dny v roce 94, 95. Zpátky do dny, kdy to bylo čistý, jasný, sladší než teď. Ňami, ňami, ňam, jak med. Některý z nás už si nejedou, s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip-hop.